0: Rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Posloucháte zprávy. Den pro zoologické zahrady oslaví Zoo Olomouc. V sobotu 5. září nabídne setkání s největšími letajícími ptáky světa, představí záchranářské projekty i speciální krmení.
2: Na sobotu 5.9. jsme si ku příležitosti Dne pro zoologické zahrady připravili takové netradiční komentované krmení, protože se hned ve 12.30 snesou ze své velké skály s rozpětím zhruba okolo 3 metrů obrovští ptáci kondoří anští, které si příležitosti tohoto dne i nakrmíme.
1: Říká za Zoo Olomouc Pavel Javůrek. Poslední měření kvality vody v koupací sezóně v Olomouckém kraji. Hygienici opět odebírali vzorky na jezerech Poděbrady u Olomouce a na Plumovské přehradě na Prostějovsku a jezera mají vodu stále na jedničku, pokud byste se chtěli ještě zaplavat. A jaké výsledky přineslo měření kvality vody ve vodní nádrži Plumlov? Kvalita vody se tu mírně zlepšila a dosavadní zákaz koupání byl zrušen, ovšem voda stále zůstává kvůli sinicím ke koupání nevhodná. Aplikace EZ Karta od Ministerstva zdravotnictví má nové funkce. V mobilní apce nově najdeme dostupné výsledky ze svých lékařských vyšetření i přehled doporučené preventivní péče. Najdeme v ní i zdravotní záznamy našich dětí. O nových funkcích informuje Ministerstvo zdravotnictví. Sport. Finále atletické diamantové ligy čeká českou sprinterku Lu Manuel. Na závěrečný meeting prestižní soutěže se probojovala jako jediná z českých reprezentantů. Start jejího finálového běhu na 400 metrů bude v sobotu po 20. hodině.
0: Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Doja Cat, americkou zpěvačku, která svojí originalitou, energickým stylem a chytlavými rytmy baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese trochu originality a pořádnou dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou

Tady je tvoje metropole. Bizarre Inc. jsou dva britští DJové, kteří v 90. letech ovládli taneční scénu svými chytlavými house a technobeaty. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti na party vždycky přinese pořádnou dávku energie a groove. Zůstaň naladěný, protože metropole servíruje další

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 137 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Jaxe Jonese, britského producenta, který do taneční scény přináší pořádnou dávku energie a chytlavých beatů. Jeho hudba je jako pořádná party, která tě nenechá sedět v klidu. Jax Jones je jako ten kámoš, co tě vždycky rozhýbe a přinese super atmosféru kamkoliv přijde. Jeho skladby jsou plné života a talentu, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších producentů současnosti. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další

Tady je tvoje metropole. Dneska tu máme australskou kapelu Shepherd. Partu sourozenců a přátel, co servírují pop plný radosti, melodii a festivalové energie. Jejich hudba je jako skákání po posteli. Bezstarostná, nakažlivá a vždycky tě rozveselí. Shepherd jsou jako ta parta, co tě vždycky přivítá s úsměvem a pozvánkou na spontánní koncert na střeše. Jejich styl kombinuje pop s trochou indie a tunou optimismu. Zůstaň s námi na Metropoli, protože s Shepherd to bude jízda.

Tady je tvoje metropole. Trips je polský producent a DJ, který do taneční hudby přináší chytlavé rytmy a energické beaty. Jeho styl je jako pořádná dávka zábavy a dobrých vibrací, které tě nenechají v klidu. Poslouchat Trips znamená být součástí nejlepší party, kde je vždycky veselo. Je to jako mít nevyčerpatelný zdroj energie na dosah ruky. Tak zůstaň naladěnej, protože další interpreti už brzy zazní.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Diplo, americký producent a DJ, který ovlivnil nejen taneční scénu, ale i celou popovou scénu díky svým unikátním remixům a produkcím. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na párty vždycky přinese něco nového a svěžího. Diplo je známý svým energickým stylem a schopností spojit různé hudební žánry v jednu skvělou jízdu. Připrav se na pořádnou dávku taneční magie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořád

Ole, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley je známá svým odvážným stylem a hlasem, který má sílu rozjet pořádnou show i vyjádřit opravdové emoce. Je to jako kamarádka, co nikdy nestratí humor, ale umí i překvapit. Pokud hledáš energii a autenticitu v jednom, zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká ještě víc.

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Byly 4 hodiny.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Den pro zoologické zahrady oslaví Zoo Olomouc. V sobotu 5. září nabídne setkání s největšími letajícími ptáky světa, představí záchranářské projekty i speciální krmení.
4: Na sobotu 5.

0: letý jsme si ku příležitosti neprozoologické zahrady připravili takové netradiční komentované krmení, protože se hned ve 12.30 snesou ze své velké skály s rozpětím zhruba okolo 3 metrů obrovští ptáci kondoří anští, které si příležitosti tohoto dne i nakrmíme.
1: Říká za Zoo Olomouc Pavel Javůrek. Poslední měření kvality vody v koupací sezóně v Olomouckém kraji. Hygienici opět odebírali vzorky na jezerech Poděbrady u Olomouce a na Plumovské přehradě na Prostějovsku a jezera mají vodu stále na jedničku, pokud byste se chtěli ještě zaplavat. A jaké výsledky přineslo měření kvality vody ve vodní nádrži Plumlov? Kvalita vody se tu mírně zlepšila a dosavadní zákaz koupání byl zrušen, ovšem voda stále zůstává kvůli sinicím ke koupání nevhodná. Aplikace EZ Karta od Ministerstva zdravotnictví má nové funkce. V mobilní apce nově najdeme dostupné výsledky ze svých lékařských vyšetření i přehled doporučené preventivní péče. Najdeme v ní i zdravotní záznamy našich dětí. O nových funkcích informuje Ministerstvo zdravotnictví. Sport. Finále atletické diamantové ligy čeká českou sprinterku Lu Manuel. Na závěrečný meeting prestižní soutěže se probojovala jako jediná z českých reprezentantů. Start jejího finálového běhu na 400 metrů bude v sobotu po 20. hodině.

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších DJ současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jedno z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme Joea Jonase, který se z boybandového princátka proměnil v solového krále. Joe má styl, co

0: Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Jessie Ware, britskou zpěvačku, která svým hlasem dokáže vytvořit atmosféru jak z nejlux

0: Dnešní den.
1: Berani, užívejte si letní vibe, než naplno vypukne podzimní schon. Býci, někdo blízký vám nabídne pomoc a porozumění. Blíženci, obyčejný víkend se najednou promění ve zcela jedinečný. Radci, vy zas kompletně změníte plány a díky tomu si vyčistíte hlavu. Lvi, snad všechno zvládnete levou zadní. Pany, zkuste se uklidnit a nikomu neskákejte do řeči. Váhy, naskytne se víc možností a každá vás navede jinam. Štíři, radujte se a sdílejte s okolím svou dobrou náladu. Střelci, s lidmi, co máte rádi, si vytvoříte ty nejhezčí vzpomínky. Kozorozi, dobře víte, co je v životě důležité. Vodnáři, když se něco povede, budete mít důvod k úsměvu. A co mi ryby? Někdy stačí opravdu málo, aby se věci hnuly tím správným směrem.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
1: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.

tady je tvoje metropole a tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si ji měl jen v obýváku. Sam Feld je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce. I když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie, kterou prostě musíš slyšet. Tak zůstaň naladěnej, protože další pecky přijdou na Metropolis.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho hudba je svěží a zároveň plná emocí, což dělá jeho tvorbu nezapomenutelnou. Zůstaň naladěný, protože na Metropoliti

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska zazní hlas, který znáš, ale možná tě překvapí. Niall Horan, někdejší člen One Direction, se vydal na vlastní cestu. A jeho hudba je klidná, jemná a plná emocí. Je jako ten kámoš, co už si prošel bouří a teď tě pozve na kafe a klidně ti zahraje. Jeho styl je popově folkový, s upřímností, kterou jinde hledáš těžko. Zůstaň s námi. Metropole tě vezme tam, kde hudba léčí a uklidí.

Tady je tvoje metropole. A jestli máš rád elektroniku s nádechem duše a popu, SG Lewis je přesně to, co hledáš. Tenhle britský producent a zpěvák dokáže mixovat chillové beaty s chytlavými melodiemi tak, že tě to nenechá v klidu. Jeho hudba je jako noční procházka městem. Tajemná, stylová a trochu sexy. SG Lewis vytváří zvuky, které tě unesou do světa plného emocí i energie zároveň. Zůstaň s námi, protože na Metropoli tě čeká víc.

0: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz. Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
1: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
2: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
1: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
0: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
1: No, to určitě.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
4: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na florakanis.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
9: Co třeba na delfíny?
8: Do zoo?
9: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
9: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
10: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
11: Navštivte nejbližšího partnera BYD, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc. BYD-Olomouc.cz.
12: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
13: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
14: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
15: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jednou z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto Dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém Dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto Dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy jet? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin!
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Den pro zoologické zahrady oslaví Zoo Olomouc. V sobotu 5. září nabídne setkání s největšími letajícími ptáky světa, představí záchranářské projekty i speciální krmení.
4: Na sobotu 5. 9. jsme si ku příležitosti Dne pro zoologické zahrady připravili takové netradiční komentované krmení, protože se hned ve 12.30 snesou ze své velké skály s rozpětím zhruba okolo 3 metrů obrovští ptáci kondoři anští, které si příležitosti tohoto dne i nakrmíme.
3: Říká za Zoo Olomouc Pavel Javůrek. Poslední měření kvality vody v koupací sezóně v Olomouckém kraji. Hygienici opět odebírali vzorky na jezerech Poděbrady u Olomouce a na Plumovské přehradě na Prostějovsku a jezera mají vodu stále na jedničku, pokud byste se chtěli ještě zaplavat. A jaké výsledky přineslo měření kvality vody ve vodní nádrži Plumlov? Kvalita vody se tu mírně zlepšila a dosavadní zákaz koupání byl zrušen, ovšem voda stále zůstává kvůli synicím ke koupání nevhodná. Aplikace EZ Karta od Ministerstva zdravotnictví má nové funkce. V mobilní apce nově najdeme dostupné výsledky ze svých lékařských vyšetření i přehled doporučené preventivní péče. Najdeme v ní i zdravotní záznamy našich dětí. O nových funkcích informuje Ministerstvo zdravotnictví.
0: Sport.
3: Finále atletické diamantové ligy čeká českou sprinterku Lu Manuel. Na závěrečný meeting prestižní soutěže se probojovala jako jediná z českých reprezentantů. Start jejího finálového běhu na 400 metrů bude v sobotu po 20. hodině.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno a dopoledne očekáváme zataženost deštěm nebo přeháňkami. Postupně by ale během dne měly srážky ustávat a oblačnost by se měla rozpouštět. Odpoledne už nám meteorologové předpovídají polojasno až skoro jasno. Nejvyšší teploty nám vylezou k 20 až 24 stupňům. Na horách to bude trochu méně, tam naměříme nejvýše 17 stupňů. Biozátěž by měla být v sobotu na nejlepší stupni. Dýchat se nám tedy bude krásně.
0: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Dnešní den.
1: Berani, užívejte si letní vibe, než naplno vypukne podzimní schon. Býci, někdo blízký vám nabídne pomoc a porozumění. Blíženci, obyčejný víkend se najednou promění ve zcela jedinečný. Radci, vy zas kompletně změníte plány a díky tomu si vyčistíte hlavu. Lvi, snad všechno zvládnete levou zadní. Pany, zkuste se uklidnit a nikomu neskákejte do řeči. Váhy, naskytne se víc možností a každá vás navede jinam. Štíři, radujte se a sdílejte s okolím svou dobrou náladu. Střelci, s lidmi, co máte rádi, si vytvoříte ty nejhezčí vzpomínky. Kozorozi, dobře víte, co je v životě důležité. Vodnáři, když se něco povede, budete mít důvod k úsměvu. A co mi ryby? Někdy stačí opravdu málo, aby se věci hnuly tím správným směrem.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
3: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
4: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Týnecká folková zahrada. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
0: Rádio Metropole.
8: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Ruku na srdce, vyskočíte každé ráno po prvním zazvonění budíku, nebo ho pětkrát odkládáte a každých pět minut si říkáte ještě chvíli? Ze všech stran slyšíme, že odkládání budíku je pro spánek katastrofa. Když jsme se ale podívali s kolegy na vědecké studie, tak jsme zjistili, že tak jednoznačné to úplně není. Opakované buzení může záběr spánku rozkouskovat a prodloužit ranní malátnost. U někoho to takhle může fungovat. Ovšem jiná studie sledovala pravidelné odkladače a zjistila, že půlhodinové posouvání jim spánek zásadně nenarušilo a po definitivním probuzení si v některých mentálních testech vedli stejně nebo dokonce i lépe. Tedy jedno krátké odložení budíku by neměl být problém. Jestli vám ovšem budík zvoní od 6 a vy vstanete až v 9, tak nepotřebujete víc budíků. Potřebujete dřívější večerku.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
3: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
6: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání.cz
0: Rádio Metropole.
7: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy. Začínáme právě teď. Úpravu okolí městské tržnice chystá Olomouc. Vedení radnice zapracovalo do návrhu podněty veřejnosti i nového vlastníka historické budovy tržnice a potvrzuje, že tradiční trhy u budovy zůstanou na svém místě. Návrh na rekonstrukci okolí tržnice přináší také změny v dopravě. U lávky k obchodní galerii Šantovka vznikne 80 parkovacích míst, místo původně plánovaných 68, a upraveno bude i zázemí pro dodávky trhovců, píše o tom olomouc.eu.
0: Přerov aktuálně.
3: Pokračuje obnova parku na náměstí Svobody v Přerově. Vzniká zde nový altán pro koncerty, kavárna se zelenou střechou i nové cesty. Stavební práce skončí na podzim, na což naváže výsadba zeleně, píše o tom Deník.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Už máte zaregistrovaného svého psa? Do nové centrální evidence psů majitelé během jednoho měsíce nechali zapsat přes 176 tisíc zvířat. Registraci provádí veterinář a je povinná při nejbližším očkování zvířete, píše o tom ČTK.
1: Sport.
3: Nejlepší atleti světa změří síly v Budapešti. 11. září tu začne ultimátní šampionát. Na mistrovství úzké skupiny atletů nebude medailové hodnocení. Trofej dostanou jen vítězové. Z českých atletů jsou nyní v žebříčku na postupových pozicích do soutěže čtvrtkařka Manuel, výškař Štefela a kladivář Myslivčuk.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: V noci a nad ránem nám lehce napršelo, místy ještě možná trochu prší. A my víme, jak bude. O tomto víkendu vesměs polojasno, s trochu mraků a s teplotami kolem 22 stupňů. Ovšem pozor, příští týden prý znovu udeří tropy, konkrétně v úterý by mělo být místy 30, pak se ale znovu celkem ochladí na nějakých 18 až 20 stupňů.
2: Rádio Metropole. Víc muziky.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady sobota 5. září. Na dnešek připadá Mezinárodní den charity, a to jako vzpomínka na matku Terezu, která zasvětila svůj život pomoci nejchudším. A teď pozor, kulatou 80. slaví dnes vynikající fotograf Jindřich Štrajt. Ten fotí zejména sociální témata a je mezinárodně uznávaný. Všechno nejlepší. A co tam máme dál? 48 má dneska zpěvák naší oblíbené kapely No Name Igor Timko a narozeniny má také herec Pavel Nový.
2: Hele, neskoumej můj hlas a okamžitě otevři.
1: A mimochodem, před 21 lety v televizi poprvé přepínáme na seriál Ulice. Rozhodně ve vaší ulici posloucháte to nejlepší rádio a my vám přejeme dokonalou sobotu 5. září. A jinak dnes je také Národní den sýrové pici, tak si dejte a svátek má každý Boris.
3: Buď ten Boris, co?
1: A co je hodně zásadní, že pro každého Borise je tady náš AI sváteční song, takže jdeme na to.

0: Metropole právě dnes. Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
0: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
2: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
0: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
0: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nocturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Luskni.cz.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
11: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
12: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
13: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů, to vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
14: Posloucháš? Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jestli ještě odebřeš pusu, tak tě roztrhnu jak hada.
2: Tati, a prdí taky hadi.
3: Prdí taky hadi je otázka z komedie S tebou mě baví svět a jak na ní odpoví za olomouckou zoologickou zahradu mluvčí Iveta Gronská. Iveto, prdí u vás hadi? Je to pravda nebo mýtus?
4: A skutečně hadi mohou uvolňovat plyn přes kloaku. U některých druhů, třeba u přestýšů, jde o čistě obranný mechanismus. Vypouští třeba zapáchající plyn podobně jako fretky, takže ano, mohou.
3: Říká Iveta Gronská. Se Zoo Olomouc jsme si potvrdili, že hadi prdí. Vzpomeňte si na to, až příště v televizi uvidíte S tebou mě baví svět.
2: Hadi, a prdí taky hadi.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
5: Radio Metropole.
0: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že nás posloucháte také o víkendu, je čas na ten nejlepší informační servis. Moravské divadlo Olomouc chystá v nové sezóně 12 premiér. Kromě operní inscenace Čert a Káča je to třeba Drákula, Saturnin nebo Věc Makropulos. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.cz. V Litovli máme novou sportovní halu, stojí nedaleko gymnázia a bude sloužit sportovcům, školám i veřejnosti. Jak píše report.cz, navíc se vybudovaly také desítky parkovacích míst v areálu Litovelské Sokolovny.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Věhlasný fotograf Jindřich Štrejt slaví o tomto víkendu životní jubileum. Je mu 80 let, gratulujeme. Oblíbený umělec žije kousek od Sovince a právě na tomto hradě se dnes koná setkání všech příznivců a v rámci oslav tady také otevírají novou naučnou stezku. Ve zdejší kapli by pak měla vzniknout galerie Jindřicha Štrejta.
2: Sport.
3: Jak asi víte, fotbalista Lionel Messi končí v argentinské reprezentaci a nyní se dočká opravdu speciální pocty. Argentinská liga se během tohoto víkendu v 10. minutě všech zápasů na 1 minutu zastaví. Hráči, fanoušci i rozhodčí společně zatleskají muži, který s číslem 10 psal historii argentinského fotbalu. 207 zápasů, 125 gólů, zlato z mistrovství světa v roce 2022 a dva triumfy na Copa America, to je hvězdná desítka Lionel Messi. Gratulujeme.
4: WhatsApp Metropole. 3 7 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 3 7 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Léto pomalu končí a už teď je jisté, že se předvedlo v plné parádě. V Česku bylo druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota byla 19,4 stupně Celsia. Víme, jak bude. O tomto víkendu naměříme na Moravě zhruba 22 stupňů a k tomu by mělo být většinou polojasno s trochou mraků. Jinak výhledově příští týden ještě čekáme tropické třicítky, a to konkrétně v úterý. A bio máme aktuálně na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí měření na několika rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerová, Rooseveltova, na střední Novosadské nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar pak máme například i v Prostějově na Brněnské anebo ve Šternberku na Jibavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se opravuje nábřeží Edvarda Beneše, a to až do konce září. Probíhá tu rozsáhlá rekonstrukce a průběžně tu platí částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.
1: Thank you.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
3: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
4: Izomat stavebniny.
5: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
6: Stačí si vybrat.
5: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
6: Izomat.cz.
0: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
10: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
11: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
12: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
13: Radio Metropole.
14: Metropole.

Tohle je Rádio Metropole. Místo holinek nandejte sluchátka, vydáváme se na expedici za mladou muzikou. Majda loví ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. České texty, indie rock s příměsí grunge nebo punku, to je pražská kapela Lux Ferry. Pokud máš rád špinavé kytary, energickou hudbu a nekompromisní beaty, tohle je něco pro tebe. Jak sami říkají, hrají o tom, co se asi mladým, jako jsou oni, může honit v hlavě. Texty jsou většinou melancholické a rozhodně nejsou jen nutným doplňkem skvělé hudby. Naopak, oboje stojí za to a dohromady to tvoří opravdu zvučné kombo. Lux Ferry v dubnu vydali nové EP s názvem Dekonstrukce a právě na něm najdeme i dnešní ukázku. Tohle je song Trafika od kapely Lux Ferry.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Bezhotovostní platba jízdného v olomouckých tramvajích a autobusech už plně funguje. Dopravní podnik města Olomouce možnost spustil naplno se začátkem školního roku. Nyní již ve vozech městské hromadné dopravy stačí přijít s platební kartou k validátoru a...
4: Stačí zrušit spořič a posléze přiložit platební kartu. V tuto chvíli je jízdenka zaplacená a je přiřazená k dané kartě. Pokud vás nyní zajímá, jak dlouho ještě bude platit nebo přijde revizor, stačí kliknout na informaci o kartě a znovu přiložit.
3: Říká za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hranická charita se stěhuje do nového. Po letech fungování v několika pronajatých prostorách bude nyní v Komenského ulici v opravené budově bývalé mateřinky. Veřejnost bude moci nahlédnout do nového sídla hranické charity 23. září. Na den otevřených dveří píše o tom deník. Cestování autobusem v Olomouckém kraji čekají od roku 2028 velké změny. Na linky totiž vyrazí úplně noví dopravci. Krajští radní už vybrali vítězné firmy pro 7 různých oblastí a to rovnou na dalších 10 let. Hodnota této obří zakázky činí 8 miliard 732 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty.
1: Sport.
3: České basketbalistky bohužel nevstoupily do mistrovství světa v Berlíně vítězně, když v úvodním zápase podlehly Itálii poměrem 54-63. Ani parádních 21 bodů nejlepší střelkyně zápasu Julie Pospíšilové na výhru nakonec nestačilo. Sama hráčka ale po prohře s čistým svědomím dodala, že celý tým dal do utkání naprosto všechno.
5: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe. Počasí je teď v září jako na houpačce. V pátek bylo skoro 30 a na Moravě můžou být tyhle tropické teploty i příští týden, a to konkrétně v úterý. Taky víme, jak bude o tomto víkendu. Na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s teplotami nejčastěji kolem 22 stupňů.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že dopravní omezení máme teď přímo v centru Olomouce, dál totiž platí částečná uzavírka na Horním náměstí, naštěstí už jenom do neděle. Dneska se tady totiž v rámci ČesFestu koná sportovní den. A od ředitelství silnic a dálnic teď máme aktualizovanou mapu oprav v Olomouckém kraji. Během tohoto měsíce odstartuje například velká oprava u Přerova i menší akce v Hranicích. Buďme konkrétní, opravovat se bude asi kilometrový úsek silnice 47 v Hranicích, a to u okružní křižovatky u Smrku, a do pořádku se dá taky přes 2,5 kilometru silnice 55 u Lověšic na Přerovsku. Obě tyhle ty opravy mají být hotové do konce září. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v.cz.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.

0: 90 a 7 days croissant různé druhy za 9,90 až do 8. září. Kaufland.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
3: Radio Metropole.
6: Metropole.

0: metropole, kam vyrazit.
1: Taky o víkendu víme, kde se skvěle pobavíme. Už teď v neděli jdeme v Olomouci na charitativní dobroběh s dobrým místem pro život. Je to na olomouckém atleťáku zítra odpoledne od 13. hodiny. Pomůžeme, zaběháme si a zafandíme už zítra. Jdem se taky podívat do olomoucké pevnosti poznání. Tady je to v září na houby. Jasně, podíváme se na houby očima chemiků, něco houbového si sami vyrobíme a zjistíme, že za nimi můžeme vyrazit i do vesmíru. A to ve speciálním komentovaném programu Houbařů v průvodce galaxií v olomoucké pevnosti poznání. Dneska se taky konají litovelské slavnosti na náměstí a na dalších místech v Litovli. Bude tady třeba Ivan Mládek, Holky nebo Michal Pavlíček a večer rock'n'roll band Marcela Budmana. O tomto víkendu si taky užíváme lidový rok ve Velké Bystřici. Dneska jsou tu folklorní soubory, domácí i zahraniční. V neděli pak velký festivalový galaprogram. A po celý víkend řemeslný rynek a dětský dvorek v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Jsou tady taky chutě kraje, aneb v neděli se nevaří. Chutě kraje, to je spousta dobrého jídla a pití. Naše festivalová série pokračuje a další zastávka bude v neděli v Olomouci, v Rozáriu. Budou tady dobroty od farmářů i z prestižních restaurací a k tomu program pro celou rodinu od projektu Olivie a jejich partnerů. A ještě zdravíme Rýmařov, kde pokračují dřevařské, lesnické a myslivecké dny. Konkrétně dnešek nabízí tradiční dřevorubeckou show, budou taky bubeníci, anebo Pavel Celta a Anna K. v Rýmařově. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Tisk, online a rádia. Získejte maximum pro svou propagaci. Tipy, kam vyrazit, vám přináší akce Zábava, tištěný měsíčník pro Olomouc. Nové číslo je právě venku. Pro vaši akci nebo inzerci nás kontaktujte redakce@akcezabava.cz.
0: Metropole. Posloucháš Rádio Metropole.
3: Taneční rádio.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy? Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom Deník.
1: Prostějov aktuálně.
3: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešnou přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše Deník. Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT-21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
0: Sport.
3: Česká tenistka Linda Nosková slaví postup do svého premiérového osmifinále na New Yorkském US Open. V duelu třetího kola si úspěšně poradila s Ann Liovou a vítězný zápas jí podle jejich slov lehce připomněl letošní wimbledonské finále. V neděli se Linda utká s Ukrajinkou Martou Kosťukovou. A kdo na US Open končí? Je to Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
4: Radio Metro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
1: Radio Metropole. Co na sebe. Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. Víme, jak bude. O tomto víkendu se denní teploty mají pohybovat nejčastěji kolem 22. K tomu na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností. A pršet už by nemělo. Jinak výhledově příští týden prý ještě čekáme tropické 30. Konkrétně by to mělo být v úterý.
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Metropole.
1: Nehrajem si, hrajem jinak.
0: Metropole.
1: Prostě jinak.
2: I've learned to embrace the dark, and now every

0: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
4: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
3: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
4: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
3: Vstupenky na smsticket.cz.
4: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
11: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
12: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
13: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
14: Radio Metropole.

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Ruku na srdce, vyskočíte každé ráno po prvním zazvonění budíku, nebo ho pětkrát odkládáte a každých pět minut si říkáte ještě chvíli. Ze všech stran slyšíme, že odkládání budíku je pro spánek katastrofa. Když jsme se ale podívali s kolegy na vědecké studie, tak jsme zjistili, že tak jednoznačné to úplně není. Opakované buzení může záběr spánku rozkouskovat a prodloužit ranní malátnost. U někoho to takhle může fungovat. Ovšem jiná studie sledovala pravidelné odkladače a zjistila, že půlhodinové posouvání jim spánek zásadně nenarušilo a po definitivním probuzení si v některých mentálních testech vedli stejně nebo dokonce i lépe. Tedy jedno krátké odložení budíku by neměl být problém. Jestli vám ovšem budík zvoní od 6 a vy vstanete až v 9, tak nepotřebujete víc budíků. Potřebujete dřívější večerku.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Tvoje dopoledne.
3: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme vám zprávy. Začínáme právě teď. Úpravu okolí městské tržnice chystá Olomouc. Vedení radnice zapracovalo do návrhu podněty veřejnosti i nového vlastníka historické budovy tržnice a potvrzuje, že tradiční trhy u budovy zůstanou na svém místě. Návrh na rekonstrukci okolí tržnice přináší také změny v dopravě. U lávky k obchodní galerii Šantovka vznikne 80 parkovacích míst místo původně plánovaných 68 a upraveno bude i zázemí pro dodávky trhovců, píše o tom olomouc.eu.
0: Přerov aktuálně.
2: Pokračuje obnova parku na náměstí Svobody v Přerově. Vzniká zde nový altán pro koncerty, kavárna se zelenou střechou i nové cesty. Stavební práce skončí na podzim, na což naváže výsadba zeleně, píše o tom deník.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Už máte zaregistrovaného svého psa? Do nové centrální evidence psů majitelé během jednoho měsíce nechali zapsat přes 176 tisíc zvířat. Registraci provádí veterinář a je povinná při nejbližším očkování zvířete, píše o tom ČTK.
1: Sport.
2: Nejlepší atleti světa změří síly v Budapešti. 11. září tu začne ultimátní šampionát. Na mistrovství úzké skupiny atletů nebude medailové hodnocení. Trofej dostanou jen vítězové. Z českých atletů jsou nyní v žebříčku na postupu.

0: až 20 stupňů.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že radary kontrolují naši rychlost hned na několika místech v Olomouci. Je to například na Okružní, Přerovské, na Slavonínské anebo na Jižní. Radar máme také v Chomoutově, na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Šternberské. A ještě se podíváme do Kroměříže. Tady neprojedeme ulicí Havlíčkovou, opravují tady vodovodní potrubí. Kvůli pracem se nedostaneme z Havlíčkovy ulice na Albertovu ani obráceně. Uzavírka tady platí až do 13. listopadu. Tak s tím počítejte a my vám každopádně přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: make a mistake.
1: Ahoj všem s naším rádiem, moc díky, že víkend trávíte právě s námi. V téhle hodině nás čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek, které osobnosti slaví narozeniny a vůbec co zajímavého si dnes připomínáme. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes posíláme gratulace.
2: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
7: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
8: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Izomat stavebniny.
11: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
12: Stačí si vybrat.
11: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
12: Izomat.cz.
13: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
14: Autokubíček. Vždy něco navíc. Autokubíček v Šumperku a Olomouci. Autokubíček.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
16: Znáte Kroměříž ve dne, ale zažili jste ji už i po setmění? Přijďte na slavnost Kroměříž září, která propojí ulice, náměstí i skrytá zákoutí v jeden velký zážitek. Čekají vás magická nokturna, pouliční umění, skvělé gastrospeciality, koncert kapely Divokej Bill i filmové hity v podání Olomoucké filharmonie. Zažijte město v novém světle od 18. do 20. září přímo v ulicích Kroměříže. Kompletní program na kroměříž.eu.
17: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
8: Radio Metropole.
18: I took the long road across the ocean.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady sobota 5. září. Na dnešek připadá Mezinárodní den charity, a to jako vzpomínka na matku Terezu, která zasvětila svůj život pomoci nejchudším. A teď pozor, kulatou 80. slaví dnes vynikající fotograf Jindřich Štrajt. Ten fotí zejména sociální témata a je mezinárodně uznávaný. Všechno nejlepší. A co tam máme dál? 48 má dneska zpěvák naší oblíbené kapely No Name Igor Tymko a narozeniny má také herec Pavel Nový.
2: Hele, neskoumej můj hlas a okamžitě otevři.
1: A mimochodem, před 21 lety v televizi poprvé přepínáme na seriál Ulice. Rozhodně ve vaší ulici posloucháte to nejlepší rádio a my vám přejeme dokonalou sobotu 5. září. A jinak dnes je také Národní den sýrové pici, tak si dejte a svátek má každý Boris.
3: Nebuď ten Boris, co?
1: A co je hodně zásadní, že pro každého Borise je tady náš AI sváteční song, takže jdeme na to.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že nás posloucháte také o víkendu, je čas na ten nejlepší informační servis. Moravské divadlo Olomouc chystá v nové sezóně 12 premiér. Kromě operní inscenace Čert a Káča je to třeba Drákula, Saturnin nebo Věc Makropulos. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.cz. V Litovli máme novou sportovní halu, stojí nedaleko gymnázia a bude sloužit sportovcům, školám i veřejnosti. Jak píše report.cz, navíc se vybudovaly také desítky parkovacích míst v areálu Litovelské Sokolovny.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Věhlasný fotograf Jindřich Štrejt slaví o tomto víkendu životní jubileum. Je mu 80 let, gratulujeme. Oblíbený umělec žije kousek od Sovince a právě na tomto hradě se dnes koná setkání všech příznivců a v rámci oslav tady také otevírají no.

0: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Léto pomalu končí a už teď je jisté, že se předvedlo v plné parádě. V Česku bylo druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota byla 19,4 stupně Celsia. Víme, jak bude. O tomto víkendu naměříme na Moravě zhruba 22 stupňů a k tomu by mělo být většinou polojasno s trochou mraků. Jinak výhledově příští týden ještě čekáme tropické třicítky, a to konkrétně v úterý. A bio máme aktuálně na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
1: Rádio Metropole za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí měření na několika rizikových místech. Je to například v Holici, na Návsi Svobody, na ulici Keplerová, Rooseveltova, na Střední Novosadské nebo taky v Droždíně na Gagarinově. Stacionární radar pak máme například i v Prostějově na Brněnské anebo ve Šternberku na Jibavské. A ještě se podíváme do Přerova, kde se opravuje nábřeží Edvarda Beneše, a to až do konce září. Probíhá tu rozsáhlá rekonstrukce a průběžně tu platí částečná omezení a krátkodobé uzavírky. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: krásný víkendový den. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Rozhodně vám chceme zpříjemnit další odpolední chvíle. Ještě v téhle hodině u nás přivítáme skvělého hosta, se kterým nás čeká moc příjemné a inspirativní povídání. Tak volume doprava, tenhle rozhovor bude opravdu stát za to.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
6: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
7: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
8: Posloucháš? Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor a tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jedno z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto Dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém Dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7 ročník tohoto Dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Začínají zprávy. Bezhotovostní platba jízdného v olomouckých tramvajích a autobusech už plně funguje. Dopravní podnik města Olomouce možnost spustil naplno se začátkem školního roku. Nyní již ve vozech městské hromadné dopravy stačí přijít s platební kartou k validátoru a...
4: Stačí zrušit spořič a posléze přiložit platební kartu. V tuto chvíli je jízdenka zaplacená a je přiřazená k dané kartě. Pokud vás nyní zajímá, jak dlouho ještě bude platit nebo přijde revizor, stačí kliknout na informaci o kartě a znovu přiložit.
3: Říká za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Hranická charita se stěhuje do nového. Po letech fungování v několika pronajatých prostorách bude nyní v Komenského ulici v opravené budově bývalé mateřinky. Veřejnost bude moci nahlédnout do nového.

0: když v úvodním zápase podlehli Itálii poměrem 54-63. Ani parádních 21 bodů nejlepší střelkyně zápasu Julie Pospíšilové na výhru nakonec nestačilo. Sama hráčka ale po prohře s čistým svědomím dodala, že celý tým dal do utkání naprosto všechno.
1: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
2: Radio Metropole. Co na sebe.
3: Počasí je teď v září jako na houpačce, v pátek bylo skoro 30 a na Moravě můžou být tyhle tropické teploty i příští týden, a to konkrétně v úterý. Taky víme, jak bude o tomto víkendu. Na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s teplotami nejčastěji kolem 22 stupňů.
2: Radio Metropole za volantem.
4: Ahoj a dobrý den, za volant začínáme v Šumperku. Tady máme moderní technologii od městské policie. Je to nová online mapa autovraků, díky které si můžeme snadno prověřit, zda strážníci o opuštěném autě ve vaší ulici už ví a kdy zmizí. Dobré zprávy hlásíme i z Přerova. Město od září otevírá novou odstavnou plochu kousek od nádraží. Tady se bude parkovat nově úplně zadarmo. Více píše Olomoucký report. Šťastnou cestu všem.

0: přejeme pohodový víkend a díky moc za vaši přízeň. Zajímá vás, co se právě teď děje v našem kraji? Do 20 minut projdeme naše regionální weby a vytáhneme pro vás ty nejzajímavější témata a zprávy, které by vám neměly utéct. Zůstaňte s námi na té správné vlně.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo.
3: iPhone 17.
4: Laserové projektory.
3: Sluchátka Apple Beats.
4: A stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
13: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například bodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
14: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
15: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání CZ.
9: Radio Metropole.

0: Fajn.
1: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Také letos se koná Noc vědců, ovšem pod novým upraveným názvem. Bude to Noc vědy. Hlavním tématem je letos komunikace, ať už je to tajná řeč rostlin, anebo umělá inteligence. Do kterých měst Noc vědy zavítá, tak o tom informuje web olomouc.cz. Všem řidičům připomínáme práce na dálnici D46. Jak píše report CZ, v úseku z Prostějova do Olomouce proběhnou plánované opravy mostní římsy. Všechno by mělo začít už v pondělí. A ještě zdravíme Prostějov. Tady se teď v září chystáme na hanácké slavnosti a taky na speciální akci Prostě piknik. Vše podstatné zjistíme na městském webu Prostějov.eu. Tak se mrkněte a dál se skvěle bavte.
1: Rádio Metropole

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Posloucháte zprávy. Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom Deník.
0: Prostějov aktuálně.
1: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešnici přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše Deník. Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT-21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
2: Sport.
1: Česká tenistka Linda Nosková slaví postup do svého premiérového osmifinále na newyorském US Open. V duelu třetího kola si úspěšně poradila s Ann Liovou a vítězný zápas jí podle jejich slov lehce připomněl letošní wimbledonské finále. V neděli se Linda utká s Ukrajinkou Martou Kosťukovou. A kdo na US Open končí? Je to Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
3: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Radio Metropole. Co na sebe. Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. Víme, jak bude. O tomto víkendu se denní teploty mají pohybovat nejčastěji kolem 22. K tomu na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností. A pršet už by nemělo. Jinak výhledově příští týden prý ještě čekáme tropické třicítky. Konkrétně by to mělo být v úterý.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na třicítku musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně!
5: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
1: Užíváte si sobotu? Tak to jsme rádi. Díky moc, že jste u toho s námi. Pokud ještě přemýšlíte, co s načatým víkendem, za pár minut vám dáme ty nejlepší tipy na parádní akce v našem regionu. Probereme, kam vyrazit za kulturou a zábavou, ať už s rodinou nebo s přáteli, tak si to nenechte ujít a poslouchejte dál.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
3: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
3: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
3: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
7: Leno. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
8: Auto Kubíček. Vždy něco navíc. Auto Kubíček v Šumperku a Olomouci. Auto Kubíček.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
10: Tohle je
3: Radio Metro.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Taky o víkendu víme, kde se skvěle pobavíme. Už teď v neděli jdeme v Olomouci na charitativní dobroběh s dobrým místem pro život. Je to na olomouckém atleťáku zítra odpoledne od 13. hodiny. Pomůžeme, zaběháme si a zafandíme už zítra. Jdeme se taky podívat do olomoucké pevnosti poznání. Tady je to v září. Na houby. Jasně, podíváme se na houby očima chemiků, něco houbového si sami vyrobíme a zjistíme, že za nimi můžeme vyrazit i do vesmíru. A to ve speciálním komentovaném programu Houbařů v průvodce galaxií v olomoucké pevnosti poznání. Dneska se taky konají litovelské slavnosti na náměstí a na dalších místech v Litovli. Bude tady třeba Ivan Mládek, Holky nebo Michal Pavlíček a večer rock'n'roll band Marcela Budmana. O tomto víkendu si taky užíváme lidový rok ve Velké Bystřici. Dneska jsou tu folklorní soubory, domácí i zahraniční. V neděli pak velký festivalový galaprogram. A po celý víkend řemeslný rynek a dětský dvorek v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Jsou tady taky chutě kraje, aneb v neděli se nevaří. Chutě kraje, to je spousta dobrého jídla a pití. Naše festivalová série pokračuje a další zastávka bude v neděli v Olomouci, v Rozáriu. Budou tady dobroty od farmářů i z prestižních restaurací a k tomu program pro celou rodinu od projektu Olivie a jejich partnerů. A ještě zdravíme Rýmařov, kde pokračují dřevařské, lesnické a myslivecké dny. Konkrétně dnešek nabízí tradiční dřevorubeckou show, budou taky bubeníci, anebo Pavel Celta a Anna K. v Rýmařově. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
0: Rádio!

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Neseme vám zprávy. Začínáme právě teď. Úpravu okolí městské tržnice chystá Olomouc. Vedení radnice zapracovalo do návrhu podněty veřejnosti i nového vlastníka historické budovy tržnice a potvrzuje, že tradiční trhy u budovy zůstanou na svém místě. Návrh na rekonstrukci okolí tržnice přináší také změny v dopravě. U lávky k obchodní galerii Šantovka vznikne 80 parkovacích míst, místo původně plánovaných 68, a upraveno bude i zázemí pro dodávky trhovců, píše o tom olomouc.eu.
0: Přerov aktuálně.
1: Pokračuje obnova parku na náměstí Svobody v Přerově. Vzniká zde nový altán pro koncerty, kavárna se zelenou střechou i nové cesty. Stavební práce skončí na podzim, na což naváže výsadba zeleně, píše o tom Deník.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
1: Už máte zaregistrovaného svého psa? Do nové centrální evidence psů majitelé během jednoho měsíce nechali zapsat přes 176 tisíc zvířat. Registraci provádí veterinář a je povinná při nejbližším očkování zvířete, píše o tom ČTK.

0: Nám lehce napršelo a my víme, jak bude. O tomto víkendu vesměs polojasno s trochou mraků a s teplotami kolem 22 stupňů. Ovšem pozor, příští týden prý znovu udeří tropy, konkrétně v úterý by mělo být místy 30, pak se ale znovu celkem ochladí na nějakých 18 až 20 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary kontrolují naši rychlost hned na několika místech v Olomouci, je to například na Okružní, Přerovské, na Slavonínské anebo na Jižní. Radar máme také v Chomoutově na ulici Dalimilova nebo v Týnečku na Šternberské. A ještě se podíváme do Kroměříže, tady neprojedeme ulicí Havlíčkovou, opravují tady vodovodní potrubí. Kvůli pracem se nedostaneme z Havlíčkovy ulice na Albertovu ani obráceně. Uzavírka tady platí až do 13. listopadu. Tak tím počítejte a my vám každopádně přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: zdravíme všechny, díky, že taky o víkendu ladíte právě nás. Jako vždy tady máme pořádnou dávku skvělé nálady a taky vám poradíme, jak si udělat život zase o něco hezčí a víc v pohodě. Ještě v téhle hodině se podíváme na jednoduché triky pro lepší den. Hoďte se do klidu a užívejte si sobotu v plné parádě.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
5: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
6: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
7: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
6: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
5: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
6: No, to určitě.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v.cz.
9: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
1: Posloucháš? Radio Metropol.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Teplo! Zima. Teplo! Zima. Teplo! Zima.
2: Přesně tohle si možná každý den říkají naše vajíčka. Víte, že možná celý život skladujeme na špatném místě. Většina lednic nám nabízí speciální držák na vejce přímo ve dveřích. Jenomže právě v tom držáku teplota při každém otevření kolísá a vajíčka se opakovaně dostávají do kontaktu s teplejším vzduchem. Říkáte si, no a co, čemu to vadí? Vadí to tomu, pokud by se ve vejci nacházela salmonela, při vyšší teplotě se může rychleji množit. Samozřejmě to, co jsme si právě tak řekli, neznamená, že vajíčka ze dveří musíte okamžitě vyhodit, to ne. Ale příště je raději uložme na polici uvnitř lednice, kde je teplota stabilnější. Takže držák na vajíčka ve dveřích dobře, vypadá to stylově, ale naše vejce z něj úplně nadšená nejsou.
1: Teplo! Zima.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Posloucháš?
4: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole. Metropole. Bylo 17 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Díky, že nás posloucháte také o víkendu, je čas na ten nejlepší informační servis. Moravské divadlo Olomouc chystá v nové sezóně 12 premiér. Kromě operní inscenace Čert a Káča je to třeba Drákula, Saturnin nebo Věc Makropulos. Další podrobnosti najdeme na webu olomouc.cz. V Litovli máme novou sportovní halu, stojí nedaleko gymnázia a bude sloužit sportovcům, školám i veřejnosti. Jak píše report.cz, navíc se vybudovaly také desítky parkovacích míst v areálu litovelské Sokolovny.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Věhlasný fotograf Jindřich Štrejt slaví o tomto víkendu životní jubileum. Je mu 80 let, gratulujeme. Oblíbený umělec žije kousek od Sovince a právě na tomto hradě se dnes koná setkání všech příznivců a v rámci oslav tady také otevírají novou naučnou stezku. Ve zdejší kapli by pak měla vzniknout galerie Jindřicha Štrejta.
2: Sport.
1: Jak asi víte, fotbalista Lionel Messi končí v argentinské reprezentaci a nyní se dočká opravdu speciální pocty. Argentinská liga se během tohoto víkendu v 10. minutě všech zápasů na 1 minutu zastaví. Hráči, fanoušci i rozhodčí společně zatleskají muži, který s číslem 10 psal historii argentinského fotbalu. 207 zápasů, 125 gólů, zlato z mistrovství světa v roce 2022 a 2 triumfy na Copa America, to je hvězdná desítka Lionel Messi. Gratulujeme.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Léto pomalu končí a už teď je jisté, že se předvedlo v plné parádě. V Česku bylo druhé nejteplejší od roku 1961. Průměrná teplota byla 19,4 stupně Celsia. Víme, jak bude. O tomto víkendu naměříme na Moravě zhruba 22 stupňů a k tomu by mělo být většinou polojasno s trochou mraků. Jinak výhledově příští týden ještě čekáme tropické třicítky, a to konkrétně v úterý. A bio máme aktuálně na jedničce, což je pro nás ta nejmírnější zátěž.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že strážníci v Olomouci velmi často provádí měření na několika rizikových místech. Je to například v Holici, na návsi Svobody, na ulici Keplerova, Rooseveltova, na střední Novosadské

0: všem s naším rádiem moc díky, že víkend trávíte právě s námi. V téhle hodině nás čeká pravidelné kalendárium. Probereme, kdo má svátek, které osobnosti slaví narozeniny a vůbec co zajímavého si dnes připomínáme. Tak zůstaňte na naší vlně, ať víte, komu dnes posíláme gratulace.
1: Mezinárodní výstava psů Flora Canis. Výstaviště Flora Olomouc 12. a 13. září. Přehlídka psích šampionů ze všech koutů světa a atraktivní program pro děti i dospělé. Mezinárodní výstava psů Flora Canis a dětský den na Flóře 12. a 13. září v Olomouci. Více na floracanis.cz.
2: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
3: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
4: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
3: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
2: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
3: No, to určitě.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým v.cz.
6: Vyberte pro dítě správný sport. Ve čtvrtek 10. září od 14 hodin bude na Tyršově stadionu akce Sportuj v Šumperku, přehlídka sportovních oddílů a kroužků, 33 stanovišť, ukázky sportů, soutěže i kontakty na kroužky. Sportuj v Šumperku 10. září Tyršův stadion. Vstup zdarma.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Luskni.cz.
11: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
10: Luskni.
11: Koloběžku nebo spotřebič?
10: Luskni a máš.
11: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
12: Máte doma malého vědce nebo zvídavého objevitele? Pevnost poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého otevřela registrace do vědeckých kroužků. Děti čekají experimenty, moderní technologie, tvoření, 3D tiskaři a laboratoř experimentů nově propojí chemii s fyzikou. Pevnost poznání.cz.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je tady sobota 5. září. Na dnešek připadá Mezinárodní den charity, a to jako vzpomínka na matku Terezu, která zasvětila svůj život pomoci nejchudším. A teď pozor, kulatou 80. slaví dnes vynikající fotograf Jindřich Štrajt. Ten fotí zejména sociální témata a je mezinárodně uznávaný. Všechno nejlepší. A co tam máme dál? 48 má dneska zpěvák naší oblíbené kapely No Name Igor Tymko a narozeniny má také herec Pavel Nový.
2: Hele, neskoumej můj hlas a okamžitě otevři.
1: A mimochodem, před 21 lety v televizi poprvé přepínáme na seriál Ulice. Rozhodně ve vaší ulici posloucháte to nejlepší rádio a my vám přejeme dokonalou sobotu 5. září. A jinak dnes je také Národní den sýrové pici, tak si dejte a svátek má každý Boris.
3: Nebuď ten Boris, co?
1: A co je hodně zásadní, že pro každého Borise je tady náš AI sváteční song, takže jdeme na to.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Začínají zprávy. Bezhotovostní platba jízdného v olomouckých tramvajích a autobusech už plně funguje. Dopravní podnik města Olomouce možnost spustil naplno se začátkem školního roku. Nyní již ve vozech městské hromadné dopravy stačí přijít s platební kartou k validátoru a...
2: Stačí zrušit spořič a posléze přiložit platební kartu. V tuto chvíli je jízdenka zaplacená a je přiřazená k dané kartě. Pokud vás nyní zajímá, jak dlouho ještě bude platit nebo přijde revizor, stačí kliknout na informaci o kartě a znovu přiložit.
1: Říká za dopravní podnik města Olomouce mluvčí Anna Sýkorová.
3: Místní rádio, místní zprávy.
1: Hranická charita se stěhuje do nového. Po letech fungování v několika pronajatých prostorách bude nyní v Komenského ulici v opravené budově bývalé mateřinky. Veřejnost bude moci nahlédnout do nového sídla hranické charity 23. září. Na den otevřených dveří píše o tom deník. Cestování autobusem v Olomouckém kraji čekají od roku 2028 velké změny. Na linky totiž vyrazí úplně noví dopravci. Krajští radní už vybrali vítězné firmy pro 7 různých oblastí, a to rovnou na dalších 10 let. Hodnota této obří zakázky činí 8 miliard 732 tisíc korun bez daně z přidané hodnoty.
3: Sport.
1: České basketbalistky bohužel nevstoupily do mistrovství světa v Berlíně vítězně, když v úvodním zápase podlehly Itálii poměrem 54-63. Ani parádních 21 bodů nejlepší střelkyně zápasu Julie Pospíšilové na výhru nakonec nestačilo. Sama hráčka ale po prohře s čistým svědomím dodala, že celý tým dal do utkání naprosto všechno.
4: Radiometro.cz. Online poslech, kompletní program i naše podcasty. www.radiometro.cz.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Počasí je teď v září jako na houpačce, v pátek bylo skoro 30 a na Moravě můžou být tyhle tropické teploty i příští týden, a to konkrétně v úterý. Taky víme, jak bude o tomto víkendu. Na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a s teplotami nejčastěji kolem 22 stupňů.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Taky v sobotu víme, jak se jezdí tady. V Olomouci na Šlechtitelů počítejte se zdržením kvůli opravě silnice. Na Divišově projedete po tramvajovém pásu, i když obousměrný provoz je zachován. Zpomalit na 30 musíme v Zábřehu v Lesnické ulici. V okolí silnice probíhají mezinárodní závody koní. Jezděte opatrně.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 7. září bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Naleďte si nás.
1: Krásný víkendový den. Jsme moc rádi, že nás posloucháte. Rozhodně vám chceme zpříjemnit další odpolední chvíle. Ještě v téhle hodině u nás přivítáme skvělého hosta, se kterým nás čeká moc příjemné a inspirativní povídání. Tak volume doprava, tenhle rozhovor bude opravdu stát za to.
0: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
6: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
5: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
6: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
5: Vstupenky na smsticket.cz.
6: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
7: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
8: Tohle je Radio Met.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Jestli ještě odebřeš pusu, tak tě roztrhne jak hada.
2: Tati, a prdí taky hadi.
3: Prdí taky hadi je otázka z komedie S tebou mě baví svět a jak na ní odpoví za olomouckou zoologickou zahradu mluvčí Iveta Gronská. Iveto, prdí u vás hadi? Je to pravda nebo mýtus?
4: A skutečně hadi mohou uvolňovat plyn přes kloaku. U některých druhů, třeba u přestýšů, jde o čistě obranný mechanismus. Vypouští třeba zapáchající plyn podobně jako fretky, takže ano, mohou.
3: Říká Iveta Gronská. Se Zoo Olomouc jsme si potvrdili, že hadi prdí. Vzpomeňte si na to, až příště v televizi uvidíte S tebou mě baví svět.
2: Hadi, a prdí taky hadi.
0: Nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
5: Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
2: Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. Víme, jak bude. O tomto víkendu se denní teploty mají pohybovat nejčastěji kolem 22. K tomu na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností. A pršet už by nemělo. Jinak výhledově příští týden prý ještě čekáme tropické třicítky. Konkrétně by to mělo být v úterý.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole. Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday.

0: Přejeme pohodový víkend a díky moc za vaši přízeň. Zajímá vás, co se právě teď děje v našem kraji? Do 20 minut projdeme naše regionální weby a vytáhneme pro vás ty nejzajímavější témata a zprávy, které by vám neměly utéct. Zůstaňte s námi na té správné vlně.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Tohle je Radio Metropol.

námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky. Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Také letos se koná Noc vědců, ovšem pod novým upraveným názvem. Bude to Noc vědy. Hlavním tématem je letos komunikace, ať už je to tajná řeč rostlin, anebo umělá inteligence. Do kterých měst Noc vědy zavítá, tak o tom informuje web olomouc.cz. Všem řidičům připomínáme práce na dálnici D46. Jak píše report CZ, v úseku z Prostějova do Olomouce proběhnou plánované opravy mostní římsy. Všechno by mělo začít už v pondělí. A ještě zdravíme Prostějov. Tady se teď v září chystáme na hanácké slavnosti a taky na speciální akci Prostě piknik. Vše podstatné zjistíme na městském webu Prostějov.eu. Tak se mrkněte a dál se skvěle bavte.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Posloucháš?
3: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

tady je tvoje metropole. Janet Jackson je americká legenda popu a R&B, která svým hlasem a energickými vystoupeními ovlivnila celý svět. Její styl je jako pořádná dávka charisma a rytmu, který si tě prostě získá. Tak zůstaň naladěnej, protože na metropolitě čekají další skvělé příběhy.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Crazy Bizu. Producentské duo, které se proslavilo svým tanečním stylem Funky Jack in House plným energie a chytlavých melodií. Jejich hudba je jako ta nejlepší party, která tě rozhýbe a zvedne náladu během vteřin. Crazy Biza jsou jako ti kamarádi, co ti vždycky přinesou tu správnou dávku taneční radosti. Připrav se na pořádnou porci groovu a pozitivní energie. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje pořádnou dávku taneční

Tady je tvoje metropole. Clean Bandit jsou mistři v kombinaci klasických nástrojů s moderní elektronikou, čímž vytváří unikátní hudební zážitek. Jejich skladby jsou jako ten kámoš, co ti na party přinese nečekané překvapení a chytlavý groove. Připrav se na jízdu, která ti dá energii a přitom tě pohladí po duši. Clean Bandit rozhodně stojí za to sledovat. Zůstaň naladěný, protože

0: Posloucháš
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde něco pro fanoušky pořádný taneční jízdy. Čestou. Tenhle nizozemský Mr. DJ je legenda, která stojí za miliony tanečních momentů po celém světě. Jeho sety jsou jako výlet do elektrického světa, kde je všechno možné a zábava nekončí. Kdyby elektronika měla krále, Čestou by měl korunu a žezlo. Takže jestli chceš pořádnou dávku energie a beatu, zůstaň naladěnej.

0: zdraví, baby.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. BB Rexa je americká zpěvačka s nezaměnitelným hlasem a pořádnou dávkou charisma, která si rychle získala fanoušky po celém světě. Její hudba je takový mix dobré nálady, emocí a chytlavých melodií, které si prostě zamiluješ. Představ si kámošku, co ti vždycky rozjasní den a dokáže tě dostat do skvělé nálady. Tak přesně tak působí její písničky. Má ten dar propojit energii s city a ať už jsi kdekoliv, vždycky tě vezme do svého světa. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli se toho ještě hodí.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jedno z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7 ročník tohoto dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Posloucháte zprávy. Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom deník.
0: Prostějov aktuálně.
2: Historie železnice v praxi. V Prostějově vzniká unikátní digitální archiv České železnice. Místní výhybkárna ve spolupráci se studenty středních a vysokých škol digitalizuje celých 70 let své historie. Chtějí zachovat významné technické dědictví.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Náročnější to bude za volantem na Blanensku v okolí Černé hory. V půlce září tu začne dlouho odkládaná oprava silnice 43. Práce v úseku od Šebrova po Olešnici přinesou dopravní omezení. Objížďky se ještě řeší, píše deník. Česká armáda zkouší nové maskáče. Nový maskovací vzor MAT 21 v roce 2029 nahradí dosavadní vzor 95. Nová kamufláž navazuje na současný vzor tvarem skvrn na úboru, ale má upravené barvy k nynější krajině.
1: Sport.
2: Česká tenistka Linda Nosková slaví postup do svého premiérového osmifinále na newyorském US Open. V duelu třetího kola si úspěšně poradila s Ann Liovou a vítězný zápas jí podle jejich slov lehce připomněl letošní wimbledonské finále. V neděli se Linda utká s Ukrajinkou Martou Kostěukovou. A kdo na US Open končí? Je to Karolína Muchová a Jiří Lehečka.
0: Rádio Metropole. Co na sebe? Pranostika říká, že když je teplé září, tak se dobře ovoci i vínu daří. Víme, jak bude, o tomto víkendu se denní teploty mají pohybovat nejčastěji kolem 22. K tomu na Moravě dál počítáme s proměnlivou oblačností a pršet už by nemělo. Jinak výhledově příští týden prý ještě čekáme tropické 30. Konkrétně by to mělo být v úterý. Víc muziky, víc energie. Víc energie.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Rio je německý projekt, který v taneční hudbě vytváří chytlavé rytmy a melodie, co tě dostanou na taneční parket. Jejich styl je jako letní párty u bazénu. Plný slunce, energie a dobré nálady. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli máme připraveno ještě spoustu hudebních překvapení.

Tady je tvoje metropole. Goldie je legenda drum and bassu, která svou energií a inovacemi změnila tvář elektronické hudby. Jeho skladby jsou jako kámoš, co tě vždycky rozhýbe a přinese pořádnou dávku adrenalinu. Spojuje rychlé beaty s atmosférickými melodiemi, které tě udrží v napětí.

0: metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti přinášíme Sigolu, britského producenta, který ví, jak na parket přinést pořádnou dávku radosti a letní atmosféry. Jeho hudba je jako slunce v plné síle. Svěží, chytlavá a plná pozitivních vibrací. Sigola je jako ten kamarád, co tě vezme na párty plnou tanečních beatů a nezapomenutelných momentů. Jeho styl spojuje house s popem v dokonalý mix, který tě dostane do pohody během chvilky. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska hraje hudbu, co tě

Tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká The Avenger, francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením deep house a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten kámoš, co ti přinese klid i energii zároveň. The Avenger umí vytvořit atmosféru, která tě pohltí a zároveň rozhýbe. Připrav se na zvuk, co tě vezme na cestu plnou emocí a tanečních rytmů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje

Tady je tvoje metropole. Living Joy je italská taneční skupina, která svými chytlavými house tracky ovládla taneční scény 90. let. Jejich hudba je jako ten kámoš, co ti přinese pořádnou dávku energie a radosti. Living Joy jsou klasikou taneční hudby, kterou stojí za to znát. Připrav se na pořádnou dávku taneční nostalgie. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další legendy.

Tady je tvoje metropole. Sara Muldoon je talentovaná zpěvačka, která svým jemným hlasem a charizmatem přináší do hudby svěžest a emoce. Její skladby jsou jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese dobrou náladu a krásné melodie. Sara Muldoon umí spojit pop s elektronikou a vytvořit tak originální a chytlavý zvuk. Připrav se na pořádnou dávku muzikantské krásy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hudební skvosty.

Ahoj, tady je tvoje Metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná.

0: Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli pro tebe máme další skvosty.
1: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
3: I learned to embrace the dark, and now every time you

0: 92 a hranice 107 FM.
1: Olé, tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Jaxe Jonese, britského producenta, který do taneční scény přináší pořádnou dávku energie a chytlavých beatů. Jeho hudba je jako pořádná party, která tě nenechá sedět v klidu. Jax Jones je jako ten kámoš, co tě vždycky rozhýbe a přinese super atmosféru kamkoliv přijde. Jeho skladby jsou plné života a talentu, což z něj dělá jednoho z nejoblíbenějších producentů současnosti. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další porci skvělé muziky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i kámen. Jeho hudba je plná emocí, jemného popu a nečekaně silných refrénů. Bere je jako ten tichý spolužák, co když jednou promluví, všichni stichnou. Jeho styl je moderní, ale hluboký. Ideální pro chvíle, kdy nechceš jen poslouchat, ale i cítit. Zůstaň naladěný.

tady je tvoje metropole a dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další tany.